0: A tvoja matka?
1: Boha, to ukáže, že to tak máte.
0: Vážne. Ne, vím, kam.
1: Tak,
0: jo. Papi, vím, budeš.